can't be with you tonight. Kočekám lítu, paní Maria John de Boucher, lípo lítu, velan lindy mindy tu, hier kočekovat s kominíku komtiniandia, kočeké konkurádi musím být nias, a ještě musím do jíčingia, pněngo, i kočetan lítu, o man lítu, 37 minutu, umatama gilok ma 30, i ojda. Tini, hehehehe, si kelly kufoni pandisi na wanyimbo, so chika wina.